0: Rádio.
1: Byly 3 hodiny.
2: Hudba všech barev.
1: Color Music Radio.

Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

0: perfektná muzika.
1: Posloucháš Color.
2: Poslouchej Color. Color Music Radio.
1: Hudba všech barev.

Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

0: Color Music Radio. Hudba všech barev. Na téhle FM.
1: Nitschmann Production. Wad Records. Oh my-

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio. Hudba všech barev. Na téhle FM.

0: Music Radio.
1: Bylo 8 hodin. Color Music Radio.
2: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, kterým se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bot a oblečení Bohempia.eu.

0: M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou fólií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
2: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
3: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
1: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
3: Přijedete zcela určitě do Zlína.
1: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
4: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
1: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu v 16.
4: Se Zuzanou Maxa.
1: Single Story.
5: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
6: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
5: Nalaď si Fonotouch.
6: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
5: Fonotouch.
6: No tak to roztouch.
5: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
7: Color Music Radio.
1: Bylo 9 hodin.
7: Hudba všech barev.
1: Color Music Radio.

0: Co je sladký a přitom v pohodě?
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Ravito zmrzka.
0: Feel good mlsání.
2: Sex appeal. To nejlepší ze

Music Radio.

0: Music Radio.
1: Bylo 11 hodin. Color Music Radio.
2: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin, to v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio, hudba všech barev.

0: Music Radio.
1: Bylo 12 hodin. Color Music Radio.

naším kolíbalem o kultuře, muzice, souvislostech a dění kolem nás. Příjemný poslech.

Bill Withers, samozřejmě jeho legendární skladba Ain't No Sunshine and She's Gone, ale pouštím záměrně na úvod dnešního poledního menu právě tohleto song, protože slunce je aktuálně velmi přítomné a velmi horko máme všude možně. Myslím, že ať už posloucháte v Karlových Varech na západě, anebo na tom nejvýchodnějším vysílači u Znojma, nebo vlastně v Opavě, tak myslím, že máte právě teďka solidní horko. To znamená, že she don't gone, she is here. Láska je tady všude přítomná. Od mikrofonu srdečně zdraví Lukáš Kolíbal, společně s otcem Fura vás budeme provázet následující hodinou. A ten Bill Withers, toho pouštím v souvislosti s tím, že minulý polední menu jsem vám pouštěl tři dámy, které se říkají The Womack Sisters. A říkal jsem, že jsou, že jí vlastně strejda je Bobby Womack a zároveň, že jsou příbuzný s Alem Green. A tak jsem si říkal, že by právě Bill Withers a taky Al Green mohli být dobrými úvodními tracky dnešního poledního menu. Za chvíli budou následovat třeba taky Anderson .Paak a další. Ale tyhle ty sedmdesátkový souly R&B jsou prostě nadčasový. Tak přeju příjemný poslech. Srdečně zdravím Martina Svátka a všechny další kolegy a vás všechny, kdo posloucháte Color Music Radio právě teď a tady.

debutové album. Na značce Dubtone Records. A musím říct, že mě to hodně baví, ten soulovej zvuk, v kterém budeme teďka ještě chviličku pokračovat, protože si dáme pána, který se jmenuje Cody Chestnut. Objevil jsem ho díky filmu Block Party Davea Chappella. To je takový ten hudební polodokument, kdy Dave dal dohromady koncert snů, na kterém vystoupili Roots, dali se tam dokupy Fugees, tehdy ještě Kanye, Jill Scott a mnoho dalších. Nádherný koncert, Block Party Davea Chappella. Krásná vzpomínka i hlavně díky filmu od Michaela Gondryho. No a v tomhletom filmu tam hraje na kytaru takový týpek. Ani tam nemá žádný titulek, jen tak tam hraje na kytaru a krásně zpívá. A objevil jsem později, že se jmenuje Cody Chestnut a že má dvě moc hezký desky a tohle je z jedný z nich, která se jmenuje The Headphone Masterpiece a ta skladba, ta se jmenuje The Seed. Semínko, tak pro všechny zahradníky, zahradnice.

A sliboval jsem vám Andersona Páka, tak tady je. Rovnou i s Kendrickem. Za chvilku třeba taky brand new single od Restovskýho. A taky má hodně zajímavou věc venku MC Gay, takže malá ochutnávka z labelu Ty nikdy za

0: Co má říct?
1: Admirál Kolíbal je bůh!
2: A poslouchá Color Music Radio.
3: Tak to je to.

0: dubnu.
1: Bůh suď budhu.
0: Na nebi prostřenej ubrus, večeřeli na něm hvězdy, padaly jim od úst drobky. Pak jsem šel domů a usnul, story telling.
1: Sorry, nevím, co říkám, miliony vteřin utíkají, z peřin odlítám, skoro se tě dotýkám, budík nám po každý zboží plán, stojím tam, na těch místech, kde se bojím sám.

sorry za těch pár slovíček, který by možná na jiných rádích vypípli, a věřím, ale věřím, že jste dostatečně zralí, že to s vámi by vás to spíš třeba pobavilo. To byly dvě novinky, myslím, že premiérově na Color Music Radio z labelu Ty nikdy. Nejprve Rest a Killing Skills věc jménem Freeman, kterou nahrál těsně předtím, než měl nehodu na motorce. A je po operaci, ale viděl jsem nějaký storíčka, že už běhá 2 týdny od po operaci, tak kamaráde, klobouk dolů. A to byla věc jménem Freeman a v zápětí poté jeho parťák z labelu MC Gay společně s Hobsinem Clarkem a jejich společný single jménem Jsou hvězdí, který vyšla teď 4. srpna, takže oba dva ty songy brand new. Pode mnou tady Jay Dilla, jedna z jeho klasických instrumentálek. A když jsme u českého rapu, tak letos vyšlo taky skvělý album od Prago Union, který se jmenuje Nekorektum.

A právě z této desky vám zahraju věc jménem Hledá se Rým, v který hostuje Poly Garand. Jako pozvánka na 7. srpna, což znamená v pátek večer, premiéře dnes večer v Jablonci v pivovaru Volt Prago Uniona Poly Garand. A tady teď na koloru v rámci poledního menu si dáme jejich společnou věc právě z alba Necorrectum, která se jmenuje Hledá se Rým. A když už máme instrumentálku, tak bych rád ještě dala shoutout pro parťáky tohoto pořadu. Rowito Ice Cream. Bio Ro zmrzliny ze Šumavy. Který jsou Ro. R-A-2-T-V. A poděkování taky MacParts.cz, který se mi starají o všechny věci kolem Macintoshe, ať už počítače nebo telefony potřebujete servisovat, tak doporučuju. Praze u Pražského povstání mají servis a v neposlední řadě taky poděkování pro nakladatelství Darmagaya, který nás zásobuje nádhernýma knížkama už skoro 34 let. A zdaleka nejenom o buddhismu a o meditaci, ale třeba i japonský haiku, ekologie, zahradničení, psychedelika a seberozvoj, jakýmkoliv způsobem kreativním to chcete pojmout. dharmagaia.cz. A teď už Prago Union a Poly Garand s pozvánkou na páteční jejich společný koncert.

0: je i vaše. Ty pocem, hele, co jsem zase našel.
1: Já se ségrou poslouchám mámu s tátou a máma s tátou poslouchají Color Music Radio.
2: Color Music Radio.

Posloucháte Color Music Radio, polední menu, od mikrofonu srdečně zdraví Lukáš Kolíbal. Teď malinko změníme zvuk, protože bych vás rád pozval na dva koncerty, které chystám na začátek října. A díky kterým spouštím takovou novou koncertní sérii, kterou jsem nazval Prague Outa Box, neboli Mimo škatulky. Protože většinou pořádám koncerty, které jsou převážně ze světa reggae, nebo hiphopu, nebo world music, ale občas mi přistane na stole zajímavá nabídka, která je trošku mimo škatulky, a zrovna teď se mi to stalo dvakrát za sebou, že mi přišly dvě hodně zajímavé nabídky na kapely, které nejsou sice úplně v mý hudební oblasti, ale říkal jsem si právě možná dobrý vyskočit i z těch vlastních zaběhlých škatulek, a když slyšíte, že to je dobrá muzika, že s váma nějak rezonuje, tak jí dát prostor a zkusit zrealizovat pražský koncert, protože Praha má dobrý renomé ve světě jako město kultury. Zdravíme samozřejmě všechny ostatní FM a moc bych to přál všem těm dalším městům celé republice, aby kulturou dýchala mnohem víc. No a v rámci toho proběhne na začátku října hned ten první víkend 3. a 4. hned dva koncerty. V sobotu se představí v Praze poprvé parta jménem AO, nebo AO, která je z Belgie, a zpěvačka je napůl Portugalka, napůl z Mozambiku. To znamená, má blízko k portugalskému saudáže, a zároveň ta kapela celá je z Belgie a dělá vlastně velmi zajímavou eklektickou muziku, v který je elektronika, v který je právě mnoho různých škatulek. Tak jsem vám chtěl dát ochutnat z jejich letošního alba, který vyšlo na jaře a jmenuje se Malandra. A pozvánka na 3. října Praha, Davidská klubovna, kde je velmi limitovaná kapacita, tak pokud vás to zaujme, tak neváhejte, lístky jsou na GoOutu. A ta kapela se jmenuje AO, a nad tím A je taková vlnovka.

Tak, malinká ochutnávka, jak zní tato parta, která žije v Belgii, která se jmenuje AO. A která 3. října se premiérově představí v Praze v Davidské klubovně. Lístky na Go Outu. No a díky tomu právě jsem spustil novou sérii jménem Praga Auta Box, neboli Mimo škatulky. A zatím jsou v plánu 2 koncerty a budou hnedka po sobě, den po sobě. V sobotu budou AO a o den později v neděli 4. října v Kafe v lese vystoupí kapela, která prozinuje z Ukrajiny a z Kyjeva. A jsou to 4 mladí a hodně šikovní muzikanti, který si říkají Hypen Dash. Psáno Hypen Dash. A hrajou jazz, ale v moderním podání. Slyším tam hip-hop, elektroniku, rock a mnohem víc. A teď jsem objevil, že mají single s Tamarou Kramar, který se jmenuje Pilgrim. A ten si dáme právě teďka. Poskouváte polední meny? A tohle je pozvánka na 4. října do Kafe v lese.

Tak, to byly Hype and Dash a Tamara Kramar s pozváním na první pražský koncert Hype and Dash, který jste mohli letos vidět třeba na festivalu Pohoda, a Praha je může poprvé zažít 4. října v Kafe v lese v rámci seriálu Auta Box. Tak a úplně na závěr vlastně si dám, budem pokračovat na jazzový notě. I když zároveň i tohleto je tak jako docela dobře mimo škatulky, když to jsou jazzoví muzikanti, tak album tady oficiálně spadá do žánru R&B a soul. Parta jménem Dinner Party, což je hodně All Stars tým muzikantů, vydali druhý album jménem What You Bring In a je to jako brand new, úplně nový kousek, který vychází dnes. Takže jste první možná v republice, který slyšej tenhle song, který se jmenuje Stargazing. A my si ho dáme pěkně od začátku, od mikrofonu už se s vámi loučí Lukáš Kolíbal. To bylo polední menu pro pátek a pro neděli. A pondělí snad čerstvé polední menu, krásný víkend. A ještě jsem měl jeden tip vlastně pro vás. Vedle poděkování parťákům Darmagaya, MacParts.cz a Row with Ice Cream jsem chtěl ještě dát pár tipů na ty horka. Pokud je to pro vás těžký, tak nečekejte s pitím, až bude temný žízeň. Rada od lidí, kteří pracují třeba na egyptských vykopávkách, je, že prostě každých 10 minut si cucnou vody. Ne žádný sladký nápoje, ale prostě voda, čistá voda je nejvíc teďka, ale že prostě upijete každých 10 minut trošičku, nepít na ex, klidně vypít 15 sklenic vody denně, ale pomalu, a asi se budeme muset trochu přizpůsobovat subtropickému klima. Byl jsem v Itálii nedávno a moc se mi líbila jejich pracovní doba, hezky pěkně ráno od 9 do půl 12, pak čas pro rodinu a pak třeba 15 až 18, to je krásná pracovní doba, ne? Čímž nechci nějak zlehčovat těch 33 stupňů, co nám měřili v moři u Malorky, to mi přijde, že je přes zvěst El Niño. Ať některý politici, lomeno biznismeni, říkají, co chtějí, tak je stále tepleji. A fosilní lobbysti tomu dost napomáhají. Tak jo, Otec Fura a Admirál Kolíbal, dnes polední menu a na závěr Dinner Party premiérově na Koloru. Krásný odpoledne, čau!

0: Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: M-Car Studio. M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou fólií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
3: Color Music Radio.
4: Byla jedna hodina. Color Music Radio.
5: Album týdne na Color Music Radio. Dnes už po 31. Od mikrofonu srdečně zdraví Lukáš Kolíbal. Posloucháte buď ve středu od 20. hodiny, anebo v neděli od 13. hodiny a pravidelně pro vás vybírám jednu dlouhohrající nahrávku pro ten týden. Někdy je to něco úplně novýho a někdy to jsou klasiky a dneska to právě bude jedna klasika. Se vzpomínkou na to, že dnes by oslavil 85. narozeniny Curtis Mayfield, legendární skladatel, zpěvák, producent, kytarista a taky majitel vydavatelství, který je možná mnohými trošku podceňován, protože by měl být zmiňován jako legenda na stejný úrovni, jako je třeba Stevie Wonder, Al Green, Sly Stone, Aretha Franklin, James Brown nebo Marvin Gaye. Ale není, možná z několika důvodů, protože v roce 1999 opustil hmotné rozměry ve věku 57 let, poté co strávil 10 let na vozíku jako quadraplegik, protože byl paralyzován poté, co na něho spadla na pódiu taková ta velká traverza kovová na jeho koncertu v Brooklynu v srpnu 1990. Nicméně za sebou nechal naprosto nádhernou muziku, kterou bych vám rád dnes doporučil a vzpomněl tady tohle výborného muzikanta, který vyrůstal v chudobě Chicaga. Vyhodili ho ze střední školy, ale protloukal se a pomáhla mu muzika. Zpíval gospel v kostelu, kam ho brala jeho babička a zakládal The Impressions společně se svým spolužákem ve 14 letech v roce 1956. Propojoval soulové melodie s gospelovými harmoniemi, měl uvědomělé politické texty a hrál skvěle na kytaru, která inspirovala třeba i Jimiho Hendrixe. Možná nepamatujete Impressions, ale určitě vřele doporučuju se zaposlouchat do diskografie Impressions a taky jeho solový diskografie pod jménem Curtis Mayfield. Z jeho 10 nejzásadnějších alb jsem hledal tu jednu, kterou bych vám dnes zahrál. Nakonec jsem se rozhodl pro živák. Pro živák, který se jmenuje jednoduše Curtis Live, který vzniknul v roce 1971, v podstatě na začátku jeho solový kariéry. A ten živák vás vezme do New Yorku v lednu 1971 a na takový velmi intimní a skvělý koncert. Na kytaru tam s ním byli Craig McKellen, u baskytary Joseph Scott, bubnoval Tyrone McKellen a u perkusí Master Henry Gibson a hlavně právě Curtis Mayfield. Tak přeju příjemný poslech a doporučuji volume doprava a potom si pustit i něco dalšího z jeho nádherné diskografie. Curtis Forever.
6: Now, ladies and gentlemen, the bitter end is proud to present Curtis Mayfield. Hi.

don't need no music. We got soul. We don't need no music.

0: Music Radio.
1: Byly 2 hodiny. Color Music Radio.
2: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.
3: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zoblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sobou.
4: Oh, Mixdown sind to muzikálische Spezialitäten, ja?
5: Ja.
4: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.
6: Ladies and gentlemen. Can I please have your attention?
7: Right now, showtime. Are you ready? Are you ready for start time?
8: Let's find out. Ready, set, go.
9: Color Music Radio.

0: Kdo vládl světu, když hitparádáme vodili Kool and the Gang?
1: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
2: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
0: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
2: Přijedete zcela určitě do Zlína.
0: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
3: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
0: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu v 16.

0: Music Radio.
1: Byly 3 hodiny. Color Music Radio.
2: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. No a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.

Příjemný čas a ničím narušený sound frekvence Rádia Color. Po týdnu vás opět zdraví Vladimír Drtina a je tady pravidelný Sax Appeal, pořad, kde si nabízíme převážně saxofonovou muziku. I dnes mám tady spoustu novinek a některé i muziky na přání a projedeme se samozřejmě jako vždy oblastí R&B, soulu, funky music a latiny. No a začneme pěkně z ostra, tady je skvělý baritoňák, Mr. Leo P., chlapík z modrou šticí, který má super sound svého baritonu a skladba Cold Duck Time na Coloru v pořadu Sax Appeal.

skvělý sound baritonu, to byl Mr. Leonardo Pellegrino, Mr. Leo P a známý hit Call the Duck Time. Jedeme si Sex Appeal a teď si dáme jedno espresso. Mr. Marcus Anderson na Radio Color.

Wasting Time. Tak to byla horká novinka kolegy a kamaráda výborného saxofonisty René Juniora, který dnes vydává i k této skladbě video na YouTube, takže můžete zhlédnout od této chvíle, totiž no, dá se říci od dnešního dne určitě najdete tuto skladbu i na YouTube. Wasting Time, René Junior na Radio Klor. No a teď už saxofonista Mike Phillips.

Go Get A a Mr. Joe Granson na koloru, na tenor saxofon ho doprovodil Kenny G. Doufám, že vám Radio Color dělá tu správnou letní atmosféru a doufám, že vám ji i v tuto chvíli zpříjemní Mr. El Jarreau. Velký letní hit, známý standard, který nespěvala už Ella Fitzgerald z filmu Porgy Bess, The Summertime. Mr. El Jarreau na koloru v pořadu Sex Appeal.

Skvělé album Tenderness, Mr. Al Jarreau a s ním Steve Gadd a nechyběl ani Joe Sample, Paulinho da Costa. Velké hvězdy na koloru a live nahrávka pro 1993. To byl Al Jarreau a teď už se hlásí o slovo Regina Bell, Steve Cole a Mr. George Duke. Just the two of us.

0: na Radio Color.
1: The best music in town on Color Music Radio.

Candy Dolfer na Radio Color ve skladbě Perspective z jeho posledního alba We Never Stop. Dorn Bernard, Aaron Hodek a Philip Lassiter, to byli její vokalisté na téhle skvělé nahrávce princovského stylu. Takže tuhle desku vřele doporučuju a samozřejmě na Radio Color Candy Dolfer jako doma. No a teď už je tady finále pro dnešní Sex Appeal, mějte se moc krásně a já se na vás opět budu těšit příští týden v pravidelném čase v neděli mezi 15. a 16. hodinou a také v sobotu mezi 13. a 14. a můžete ladit i nově ve čtvrtek a to v 18 hodin. Do té doby naslyšenou, mějte se krásně, jsme tady stále s vámi, poslouchejte Radio Color, loučí se Vláďa Trtina a mějte se sexy.

0: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
1: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
0: Nalaď si Fonotač.
1: Hosty, vinylový DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotač?
0: Fonotač.
1: No tak to roztoč.
0: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
2: Color Music Radio.
3: Byly 4 hodiny.
2: Hudba všech barev.
3: Color Music Radio.

0: Music Radio.
1: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.
2: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.
3: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
4: Oh, Mixdown sind musikalische Spezialitäten, ja?
5: Ja.
4: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.

Hudební hodina Honzy Martina. No jasně.

Ahoj, kuračky a koráci. Zbývá nám Lady Miskier s partičkou Delight. No a právě ty ženský Lady Miskier bylo včera. Včerejšek to byl, pokud tě posloucháte v premiéře v neděli 16.8., tak včera 15.8. to bylo. Jí bylo 63 let.

A proč, prosím tě? No, tak se to asi stydí říct. Nejsi v podní, nemá dárek. Půjdeme Dánu.

If Madonna calls, I'm not here.

zpívá nám Dana, dnešní oslavenkyně. A ještě jedno ta včerejší. Lady Miss Keery, The Power of Love. Opět spolu s partičkou D-Light.

zpěvačka, ale je skratelka. Designérka. A taky sociální a environmentální aktivistka.

že jo, možná něco slyšeli už a v náru ne, tak není to jenom zpěvačka, rapérka, slyšíte taky. Rovněž taky textařka, taky herečka, režisérka. Trošičku pušovala i do módy, aby ne.

tedy 69. slaví Tim Ferriss, což je jeden ze zakladajících členů a hlavní kytarista skupiny Inexis a australské topartičky. My si dáme věc, která podle mě fakt hodně jede, Suicide Blonde. No a tu nejenom, že složil jeho brácha Andrew Ferriss, ale zároveň ten bratr tam taky nasemploval harmoniku Charlieho Musselwhitea, což je známý bluesman, a ta to teda taky pěkně okořenila.

Před náma je ještě jedna pomalá od Inexis a tam se rovněž autorsky podílel Andrew Ferris, no a zase ten dnešní oslavenec, jeho bratr Tim Ferris, tam taky hraje na kytaru spolu s dalšími.

vás zpívá samozřejmě Michael Hutchins, kterému přeju, aby se tam nahoře měl co nejlépe. Teď tu máme ještě dalšího člověka, jednoho z hlavních ve skupině známé, a tentokrát jde o skupinu Kool & The Gang. No a ten chlapík, o kterém mluvím, tak je James J.T. Taylor, což je právě hlavní zpěvák téhleté partičky. No a tomu je 73.

James Taylor není jenom hlavním zpěvákem, ale taky spoluautorem téhle věci. To je tak jako té následující. No já prosím samozvaného peacemakera Donalda Trumpa, ale opravdu už něco s těmi válkama udělal, že to

or the worse. Let there be victory. Ano, ještě jedna od Golden Gang. Která se v originále nachází na albu Forever, stejně jako ta, co zněla, Peacemaker. Ovšem, pouštím remix, který má na svědomí Oliver Mumm.

Slow Remix. Tak opravdu velmi optimistický název i toho remixu. Skladby Victory. Sweet.

ten remixér Oliver Mam je známý třeba z projektu Into Deep, který se postaral o hip houseovou předělávku větičky Last Night The DJ Said My Life, asi znáte, už jsem to v minulosti hrál. Ovšemka si dáme jinou věc, jeho vlastní, ve které teda o sampli nebude nouze, no a ta se jmenuje Let's Go!

No, minule jsem vám zmiňoval datum 8.8. jako Mezinárodní den koček, když jsem pouštěl jednu o kočkách. No a pak jsem se dočetl, že 8. srpna byl zároveň Mezinárodní den ženského orgazmu, tak jsem si řekl, že vám pustím i tuhle věcičku. Ta se jmenuje The Real Orgasm. No a nejde jenom o název, ale i tam něco pěkného uslyšíte. No a na svědomí je má Antoine Camarán spolu se Svičnou děvou. Laurentin Patranten.

No a závěrečnou skladbičkou v tomto díle pořadu Barevná hodina Honzy Martina. Malinko předběhnu dobu. Do zítřka se podíváme. Zítřek je to teda v případě, že mě posloucháte v premiéře v neděli, pokud třeba v pondělí v repríze, tak je to dnes. Kdy slaví narozeniny? A to 60. kulaté Jill Caniff. Taky sličná děva. A hlavní zpěvačka skupiny Luscious Jackson. Tak tu od nich máme pecku.

0: Music Radio.
1: Bylo 6 hodin.
2: Color Music Radio.
3: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, v kterém se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bot a oblečení Bohempia.eu.

DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. No a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech bar.

francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény. Hezký večer vám při poslechu našeho tradičního pořadu přeje František Vich. Už docela zaběhnutý model 4x3 pro tentokrát opustíme, a to opět z jednoduchého důvodu, což je hromádka jmen, která se mi na stole za poslední týdny sešla a přitom tady ještě nezazněla. Prvním takovým případem je skupina Bebly, respektive trio z města Yvelines, severně od Paříže, existující od roku 2008. Původně to vlastně měl být solový projekt kytarista a zpěváka Benjamina Blina, ale s basákem a bubeníkem si porozuměli natolik, že se zrodila kapela, i když ten název je zkratkou právě jeho jména a příjmení. V rozhovoru přiznává vliv amerického sítlu i francouzského mjuseka, zatímco rytmika prý preferuje tvrdší kapely. Výsledkem jsou z části docela temné, ale často i docela chytlavé rockové písničky, které lze nalézt i na jejich už celkově 3 albech a 4 EP. To poslední vyšlo letos a představují se na něm pro změnu spíš z té folkovější stránky. Já jsem nicméně, co by dnešní ukázku, vybral jejich první singl z roku 2008, pojmenovaný L'autre il Segar. Blin preferuje v textech jednoznačně francouzštinu, sám skromně říká, že ji umí špatně, ale angličtinu ještě hůře. Ještě jsem si všiml jedné maličkosti, a to, že v jedné písni na posledním EP zní jeho zpěv skoro jako Damien Saez. Tak si říkám, že by to mohlo mít nějakou souvislost s EP deskou Decon z roku 2017, kterou Bebly připravili ve spolupráci se Saezovým zvukařem Sylvánem Carpentierem, a to dokonce v proslulém nahrávacím studiu, aspoň ve Francii, Black Box Angers.

To byla trojice Bebly a jejich první single z roku 2008. A hned přidám další v našem pořadu nové jméno, které má dokonce vztah k naší republice. To jméno je dokonce české a patří docela zajímavé a celkem nekonvenční písničkářce Emílii Hanák. Její tatínek byl totiž Čech. Maminka pro změnu Alžířanka, mající kořeny v tamější Kabylii. Emílie se narodila v roce 1981 ve francouzském Créteil, tedy na jednom z jihovýchodních pařížských předměstí, a aby to bylo trochu složitější, svá umělecká jména si volí zcela jiná. Začínala coby Milky Me s muzikou cirka folk rock popovou. Pod tímhle jménem debutovala prvními nahrávkami v roce 2006. Bylo to za jejího celkem dlouhého pobytu ve Švédsku. Tento pseudonym používala asi 6 let a vyšla pod ním celkem slušná řádka dalších titulů, včetně hudby k jednomu filmu. Pak se ale rozhodla po svém popasovat s muzikou, kterou poslouchala už jako dítě s maminkou, tedy s tou, která má původ v oblasti Kabylie. A protože to bylo vykročení poměrně novým směrem v porovnání s tím, co dělala předtím, zvolila si i jiný muzikantský pseudonym, totiž Jeli Jeli. Letos vyšlo už dokonce druhé album Jeli Jeli, ale protože bych vám rád pustil obě její etapy, respektive hudební tváře, dáme si Emílii Hanák nejprve jako Milky Me a někdy příště zase co by Jeli Jeli. Můj výběr tentokrát padl na písničku Pearl's Dream z alba Borders z roku 2012, což byla asi pátá a poslední kolekce pod jménem Milky Me.

Francouzská písničkářka Emilie Hanák z roku 2012, kdy si ještě říkala Milky Me. Jestli ji tatínek naučil i česky, jsem se zatím nedočetl. A shodou náhod tady mám nachystáno dnes už druhé trio. Tohle se jmenuje Major. Vzniklo v roce 2010 v Grenoblu, když jeho zakladatel, zpěvák a baskytarista Xavier Mayorgas měl původně za lubem v zásadě sólový projekt. Žádným začátečníkem v té době rozhodně nebyl, za sebou už měl dost zkušeností třeba ve skupině rockové písničkářky Nudge. Už první album z roku 2013, Therapy the Troupe, mělo dobrý ohlas a vysloužilo si i několik formálních ocenění. V roce 2017 přibylo ještě jedno 6písňové EP. Major nedělají asi nějakou výjimečnou muziku, ale pop-rockové písničky zvládají docela dobře, čehož dokladem nechtě třeba hned ta úvodní z prvního alba Sula Lean.

Stále posloucháte pravidelné francouzské vychytávky a po v zásadě mainstreamovém triu Major si dáme kapelu, která rockovou muziku kombinuje s tou okcitánskou, ale i španělskou a katalánskou. A to už více než 20 let. Jmenuje se Gula Mask a vznikla v roce 1998 v jedné vesničce poblíž Béziers, což je kdesi mezi Montpellier a Marseille. A hned musím připomenout, že jsme před 14 dny poslouchali jejich dechovou odnož La Fanfare de Gulama. Těm hudebním inspiracím původní kapely ale musím přidat ještě jednu, a to ska. Souborem prošla docela dlouhá řada muzikantů, ale v zásadě se držela šestičlenného obsazení. Co se ale neměnilo, byla její společensko-politická orientace, odrážející se i v námětech textů. Takže ty jsou třeba o globalizaci proti fašismu, rasismu i pařížské byrokracii. A naopak třeba opěvují vztah k rodné hroudě. Texty umějí hned v několika jazycích, takže v písních zazní nejen jejich domácí okcitánština, ale třeba i kastilština. V diskografii dohledáme již 7 řadových alb, když to poslední, Luna Rocha, vyšlo v letošním roce. Najdeme na něm tradičně spoustu hudebních nápadů a právě z něho jsem vybral i dnešní ukázku, která ve svém závěru současně připomene i další hudební inspiraci, kterou je punk. Jmenuje se La Nuit des Anges, Noc andělů.

soubor Gulamask z jejich letošního alba. Dáme si teď jednu ještě o dost ulítlejší partu, která si říká Stupeflip. Existuje od roku 2000, původně co by trio, později kvartet, a jejich styl bych přiblížil asi jako recesistický až možná parodický hip-hop, ale inspirace najdeme i v synthpopu či dokonce punku. Rádi používají, kromě srandovních přezdívek, i jakési pseudo-hororové masky a výsledek, třeba i v podobě videoklipů, má ve Francii, alespoň podle počtu zhlédnutí na nejznámějším videoserveru, velký úspěch. Kariéru rozjeli dvěma alby u BMG, od které pak dostali padáka. Pak si už sami vyrobili třetí album a hlavně v roce 2016 čtvrté, nazvané Stupe Virus, jenž se stalo vůbec nejúspěšnějším albem v rámci celé Evropy, pokud jde o finanční částku, která se na něj podařila sehnat pomocí sbírky zvané crowdfunding. Vybralo se 427 972 euro. Zatím poslední, na jejich poměry poněkud jemnější kolekce, vyšla v podobě minialba v roce 2017. Stejně mám ale pocit, že nejpestřejší a nejlepší je jejich eponymní debut z roku 2002. Vybral jsem z něj jednu jemnější, smyčci podbarvenou, Jour Femme Duchy.

hodně ulítlá partička Stupeflip. Mám tady teď nachystanou kapelu, která by se možná dala zjednodušeně označit za francouzské Motorhead. Jde o pětici, jinak se sympatickou baskytaristkou, kterou začal formovat v roce 2006 člen už hodně zaběhnutých a známých OTH, kytarista Gilbert Valonta, zvaný Moch. A tuhle svoji přezdívku si včlenil i do názvu nové kapely, která se jmenuje Moch and Roll Circus. Místo zrodu jsem se nedočetl, ale vzhledem k tomu, že poněkud punkovější OTH byly z Montpellier, tak počítám, že jablko nepadlo daleko od stromu. I další muzikanti už byli docela zkušení, takže nemůže překvapit, že výsledný zvuk je potřebně kompaktní. Sympatické jsou i francouzské texty, jako je tomu třeba v případě skladby Lami, přátelé, nejspíš z roku 2019. Pokud jde o zvukové nosiče, tak mají na kontě jen jediné eponymní EP a je zjevné, že preferují hlavně živé hraní.

0: francouzské vychytávky.
1: Bonjour.
2: Zdravíme vás. Allianz Française de Pardubice vám přináší Francii do východních Čech.
1: On aime la chanson française.
2: Oui.
3: V našem pořadu jsme na přelomu roku poslouchali skupinu Le Hurlemon Léo z Bordeaux. Jejich zpěváka, kytarista Laurent Busquet alias Kebus se ale někdy v roce 2005 rozhodl zkusit něco na vlastní pěst. Nejprve to byly asi 4 solové desky a v roce 2015 kapela s názvem Telegram. Stejný název dostalo v roce 2016 i docela dobré folk rock popové album. Z něho tady mám skladbu Les Ornières, na které hostuje i zpěvák Arnaud Fitir, známý spíš z francouzské punkové scény.

To byla nepříliš dlouho fungující skupina Telegram, kterou v roce 2015 sestavil Laurent Busquet, jinak používající umělecké jméno Kebu. Jméno belgického zpěváka Berta Blanky už v našem pořadu padlo, a to v souvislosti s jeho dlouholetým doprovodným spoluhráčem, baskytaristou Gérardem Jaffrem, který začal později dělat spíš bretaňskou muziku. Bert Blanka, vlastním jménem Norbert Blanc, se narodil v roce 1944 v Bruselu a prosazuje se na výsluní, jak jinak, v 60. letech. Nejprve rock'n'rollem a postupně v zásadě tím, co tehdy frčelo. Obvykle vystupoval s doprovodnou skupinou The King Creoles. V těch 60. letech má několik hitových singlů a v roce 1969 i první album. A myslím, že příležitostně vystupuje dosud. Vybral jsem pro dnešek jeden single z roku 1966. I když jsem si nejprve myslel, že jde o nějaký cover, tak vězte, že Caroline je původní belgická písnička. See!

Belgičan Bert Blanka z roku 1966. Nabídnu teď dívčí kapelu, která si říká Toxic Frogs a dělá docela sympatický a velmi pozitivní keltský rock. Tím nejdůležitějším momentem je asi osobnost její frontmanky, kterou je opravdu výborná houslistka a k tomu zpěvačka Ella Beccaria. A to na housle umějí zahrát ještě její dvě další kolegyně. A jedna další ovládá i banjo. První album představili světu v roce 2015, prozatím poslední, třetí a z těch dosávadních asi nejfolkovější vyšlo letos. Já tady mám pro změnu ukázku z toho druhého, které se objevilo v roce 2017 pod názvem The Mermaid's Song. Je na něm i skladbička Criminal's Heart. Má text v angličtině, což je u Toxic Frogs pravidlem. Pokud se ovšem nejedná o ryzí instrumentálky, kterých mají děvčata poměrně hodně.

pořadu francouzské vychytávky zahrála dívčí čtveřice, původně pětice, Toxic Frogs. Myslím, že i další kapela by mohla být zajímavá, a to přesto, že se jedná pro změnu o samé kluky. Vznikla v roce 2014 v Paříži, když se ke zpěvákovi a kytaristovi Sašovi a bubeníku Slimovi přidal další kytarista Leo. Dali si název Duality Hobos a muzika, kterou dělají, je plus minus tvrdší blues rock. V roce 2016 se objevilo 8písňové album Everybody Needs Some Change a v roce 2018 EP Piece of Chic. Já jsem ale vybral ještě čerstvější nahrávku, která je z roku loňského, a jde o poněkud Hendrixovsky pojatý cover Beatlesovské vypalovačky Helter Skelter. Jo, a tady je už doplňuje čtvrtý muzikant, basák Nash Goldfinger.

francouzští a současně bluesrockoví The Wealthy Hobos. Zpěvačka a kytaristka Lise Cabaret se narodila v roce 1987 v Paříži. A jestli je toto i její skutečné jméno, to nevím. V každém případě dělá muziku, kde si na rozhraní popu, folku a šansonu, a výsledkem jejich snah jsou i dvě novinková alba. První, Lair z roku 2018 a letošní, nazvané Delirium Passionnel. Malou zajímavostkou je její moderování jednoho rockového pořadu na jednom pařížském rádiu. Jinou, řekněme spíš poctou, je pak srovnávání jejich textů s tvorbou takových person, jako je Mano Solo nebo Iber Felix Tufel. Vybral jsem jeden lehce rockovější kousek z jejího prvního alba. Jmenuje se Nuit d'Ivresse.

To byla docela šikovná folk pop šansonová písničkářka Liz Cabaret. Pokud jde o nejasnost kolem skutečných jmen, tak podobný případ je i Johnny Montray, zpěvák, hráč na kontrabas a taky herec, snad původem právě z pařížského předměstí Montray. Jako správný cikán tam snad dokonce stále bydlí v karavanu, ale samo sebou nevím, zda to není jen součást image. Pravdu ale je, že co by herec se mimo jiné objevil i ve filmu o legendárním kytaristovi Django Renárovi, kde hrál jeho bráchu Josefa. Za sebou má i pár let působení co by kytarista v triu Prance Shemo, viz i dvě alba z let 2007 a 2008. Snad už v roce 2012 se ale dal dohromady se čtyřmi jinými kumpány a společně začali dělat muziku, která má asi nejblíže k rockabilly. A nebo by se dalo říci, že je někde mezi Manu Chaem a Johnny Cashem. Na toho Cashe se přitom neodkazují jenom publicisté, ale i sám Johnny Montray. Jinak název kapely je totožný se jménem našeho hrdiny. První album, nazvané Narwhal City Rockers, vyšlo v roce 2015. Druhé, s trochu podobným názvem, Narwhals Forever, v roce 2019. Právě z něho jsem vybral skladbu Avant Gangster. To bude pro dnešek všechno. Já už jen na závěr připomínám, že všechny díly pořadu jsou postupně zavěšovány na webu našeho rádia. A stejně tam lze nalézt i kompletní playlisty. Naslyšenou za týden se těší František Vych.

0: Sport Music Radio.
1: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.
2: Pořad Mixdown vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.
1: Radio Color.
3: Mixdown.
1: Trouble Music Radio.
4: Každou středu o 14.

0: To Mixdown, to je muzika 60. let až po současnost v non-stop hudebním mixu.
1: Každou středu v

0: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Ano, tenhle ten skvělý pořad Hits Panorama můžete poslouchat na Color Music Rádiu vždy v sobotu v pravý poledne a v neděli ve 14 hodin. Club Classics, Soul, R&B, Funk a je toho ještě daleko víc. Tak poslouchejte. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Rádio, hudba všech barev.
1: Sax Appeal. To nejlepší ze saxofonové hudby s Vláďou Drtinou na Rádiu Color. Každou neděli odpoledne mezi 15. a 16. hodinou.

0: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
1: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
2: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show.
3: The Ride by Chuck Diesel.
2: Posloke radio. Kazdi, utari, a strtek, strtek, četwertek, četwertek. Every Tuesday and Thursday. Od stiži, do šesti, na color music radio.
4: Come check me out and hop in for the ride.

Ahoj, moji milí, zdravím vás. No tak ten nedělní čas, 20. hodina je tady, to je ta premiéra vysílání ACX American Country Express, kdy se to tak trošku jako obrátilo, takže v neděli ve 20 a v sobotu v 10. Takový jsou časy na Color Music Radio, taky na rádiích Sázava a Amerikána. Tam jsou ty časy úplně jiný. Já o nich úplně vlastně nevím, ale vím, že to tam běží tenhle pořad. Tak to takhle na úvod, zdraví vás Martin Svátek, jedeme ACX American Country Express. Ať je vám krásně, moji milí. Tady je skvělá Lily Rose, Whole Lotta Homes.

jsem začal mluvit zase trošku dřív, než jsem měl. To je hezký začátek samozřejmě. To je to živý vysílání v neděli, to jsem chtěl říct, tak proto je možná i premiéra. Přitažlivější pro mě by určitě bylo daleko přitažlivější poslouchat živý vysílání. Ale všechno je to na vás a je to jasný, neděle 20 hodin. To je přeci jenom takový trošku uspávací čas, nebo já bych řekl, protože přeci jenom před tou 20. hodinou, když tak jako sedím, už mám ty sluchátka jako na té hlavě, jo, a říkám si, já mám vysílat, jo, ty, ono tak hezký, teda jako paráda. Říkal jsem si, že jsem docela dead, ale jak jsem slyšel tu první pecku, tak se to nějak zvedlo. Další ukázka, tady jsou Lady A, ale dřív si říkali Lady Antebellum. To je moje oblíbená věc, Heartbreaker.

tady v té grupě se střídají zpěváci, buď Charles Kelly, anebo Hilary Scott. To je Hilary Scott. Bych to řekl jako líp. No, každopádně, tak jasně, tak tohle jsou Lady A, parádní ukázka Heartbreaker, ale spíš tedy Heartbreak, takže ne Heartbreaker, jak jsem říkal původně. Tohle je tedy zpěvačka, jmenuje se Julia Cole, společně s ní Brilliant.

Tak ukázka, kterou teď posloucháme, to se jmenuje Move On. Tohle je Kevin Powers, taky Shabuzi. Současný je docela rádový hit, který se pořád zvedá. No a teď už rok 2009. Luke Bryan má novou věc, ale tohle je stará věc. Rain is a good thing.

Doing My Thing, tak se jmenuje album. Druhý album tady toho zpěváka, pokud se nepletu, to je Luke Bryan. Velký úspěch má do posavat, pořád má úspěch. No, teď už nová věc, která už se mi tady rozjíždí a která se jmenuje Science. No, tak takhle zní současný Luke Bryan.

Briana nebo novej track, takhle bych to měl říct. On má teďka současně v žebříčku jinou věc, teď si úplně nevybavím sakra, jak se jmenuje ta věc. Hrál jsem ji tady několikrát, ale tohle je tady ta nová ukázka, kterou jsem teď objevil. Tak Luke Bryan, tady je Cole Wetzel, taky společně s Jesse Murph.

tak mega úspěšná věc High Road. Ale Cole Wetzel a taky Jesse Merv. No ale já hraju záměrně a myslím si, že nedávno jsem tuto ukázku taky hrál, ale dneska jsem ji zahrál hlavně tady proto, že tato věc Coweyho, asi bych to řekl, bych to tak jako vyskloňoval, tak ho proslavila, protože Cowe teďka má docela úspěchy, nebo teď já myslím, že bude mít veliký úspěchy s novou věcí, kterou přináší společně s Ellou Langley, tak to je samozřejmě trefa do černýho a navíc ta pecka se teda mega povedla, já mám z ní je velkou radost. Tady jsou tady Cowe Wetzel a Ella Langley, která se jmenuje Jade.

Další věcí v ACX American Country Express. Tohle je zpěvák Brett Young. Jedna z jeho hodně úspěšných věcí.

tahle věc se nedostala ani do první desítky nejhranějších pecek country muziky, tak jak prezentuje Billboard. Nicméně to nemění nic na tom, že to je pěkná věc. Song to Sing, tohle je Miranda Lambert a Chris Stapleton. No a ještě jednu takovou country soulovou věc mám, proto jsem vlastně zařadil i Mirandu před chvilkou. Teď už zpěvačka další, jmenuje se Maggie Rose. Další Rose, nejdřív ze začátku Lily, teď Maggie. Tato věc, která je taky taková country soulová, moc pěkná. Poslouchejte sami. The Mission.

tak ona už vydala celý album, Maggie Rose. Zatím jsem neslyšel jenom tenhle ten single. Tato ukázka, která se jmenuje The Mission. No a ještě jednu takovou ukázku a tak jako pořád ještě jedeme v tom country, takovým soulovým rytmu, dá se říct. Tady je Calista Clark, já o ní za chvilku budu mluvit víc, tahle věc I Wish I Wouldn't. I Wish You Wouldn't. Takhle.

Budem, tak tohle to je Calista Clark. Ona v roce 2022 vydala album Real to Me, The Way I Feel. To je docela dobrá deska, myslím, že jí bylo 15, když vydala tuhle desku. No, 4 roky se posunuli a ona se teda posunula taky ve velkém stylu, tak do takového toho producentského soundu, no, nevím, jak moc jí to bude fungovat. Možná jo, tak asi nejspíš jí to fungovat bude. Mě to, abych se přiznal, malinko zklamalo, ale pořád ji tam slyším, je docela v pohodě. Pojďme si teda dát, tady je nová Calista Clark.

Čechách. Tohle je současný rádiový hit pro Carolinu Jones. Už jsem tady taky asi, myslím, že dvakrát zahrál tuto ukázku. No a ještě jedna holka je tady. Carly Pearce.

samozřejmě hrál jsem dost často i v ACX. Russell Dickerson, tohle ten zpěvák, věc, která se jmenuje Happen to Me. Tato věc se ujala i v americkém mainstreamu, později se propojil Russell se propojil s Jonas Brothers, to jsem taky hrál tuto verzi. No a teď vám zahraju další verzi, tady je Russell Dickerson ještě jednou, tedy v nový verzi, tentokrát živá verze. No to bych řekl, že se taky docela dost povedlo. A myslím, že potom si můžeme dát ještě jeden živák a tím vlastně uzavřeme tuto tu vysílací hodinu, pak si dáme Keith Urban, tenhle zpěvák, věc, která se jmenuje, jak se to jmenuje, Straight Line. No a teď tady je ta verze, která hraje pode mnou, to je studiová verze a teď už si hrajeme živou Happen to Me, tohle je Russell Dickerson.

0: tak teď pohled na tu živou country muziku. Keith Urban, Straight Line. Moji milí, za chvilku jsem zpátky.
1: Bylo 9 hodin. Color Music Radio.
2: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zablingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sobě.
3: Oh, Mixdown sind to muzikálische Spezialitäten, ja?
4: Ja.
3: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosad podcastu na webu radiocolor.cz.
5: Best party, best

0: Bohemia. Kdo chce udělat něco dobrého pro své nohy a zdraví, těm doporučuji jejich barefootové tenisky.
1: Bohemia.
0: První česká módní značka s vegan certifikací a sneakers s důrazem na udržitelnost a ekologii, vyrobené v Evropě a z konopí. Na výběr je hromada stylových modelů a barevných kombinací. Koukněte na bohempia.com a nebo rovnou navštivte showroom v pražském Karlíně, Sokolovská 76. Bohemia.
1: Bohemia, partner pořadu Jam Music Reggae Station a Polední menu.
2: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
3: Pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
4: Radio Color 90.7 FM.
5: Je to tak, Color Music Radio, taky Radio Sázava, Americana. V neděli ve 20, v sobotu v 10, ACX, American Country Express, druhá vysílací hodina, moc vás zdravím, zdraví vás Martin Svátek. No tak většinu nových věcí už jsme si dneska zahráli, uvidíme, co bude dál.

zpěvačka. Zase její nejúspěšnější hit. No teď Lee Price. Taky jsem hodně hrával tuhle věc.

Our Thing, no tak jasně, tak Madeline Marlowe a taky Dustin Lynch. Tato ukázka měla úspěch, hlavně v Kanadě. Já jsem tuto pecku sledoval, když se to prohánělo tím kanadským žebříčkem, ale v zápětí tady ty informace ode mě nějak odešly a až teď jsem se znovu dostal do toho kanadského žebříčku, tak jsem zvědavej, je tam spousta docela zajímavých jmen, tak myslím, že příští týden bude ve znamení docela dost nový country muziky z Kanady. Na to se docela dost těším, protože Madeline je zrovna skvělá, jsem s ní úplně vedle pořád, tady z té ukázky, tady ten duet, tady s Dustinem Lynchem a teď tady mám ještě jednu takovou klidnou věc, ale už staršího data. Zpěvák už není mezi náma, ale zpívalo mu to skvěle, tohle je Toby Keith.

Michael Peterson vydal album v roce 97. Z něj měl asi největší úspěch balada, která se jmenuje From Here to Eternity. Pak ještě byly další věci jako Too Good to be True. Mně se ještě líbila třeba věc When Bartender Cries, to byla taky taková baladická country věc. Tohle byla taky jeden ze singlů z tohoto alba By the Book. No a jinak teď jsem se dostal k těmhletěm starým věcem, tak mě napadají. Napadla mě jedna taková cover verze, kterou určitě budete stopro znát, to jasně to zná každý. A jinak tuhle věc nahrála zpěvačka, která se jmenuje Leanne Rimes. To jí mohlo být kolik, nějak 13, 14 let? Unchained Melody, to je jasná věc. První místo, taky nejhranější věc v country muzice.

tak já bych asi vybral jinou písničku, kdybych byl její producent, ale to nejsem, ale rozhodně nenaspívala to vůbec špatně, ve 14. myslím, že jí bylo, a 96. rok, jestli se nepletu, nějak tak Unchained Melody, jinak Righteous Brothers, to je jasná věc. A teď, i když se to nezdá, tak teď už se zase přehoupneme do té úplné, ne, to jsem chtěl říct historie, ale do té úplné současnosti. Mám tady zpěvačku, to se jmenuje Mackenzie Carpenter, a docela zajímavá věc. Kinda Want Your Man, tak se jmenuje ukázka. Ale docela mě to zaujalo, pustíte sami, to je

jaká je, tohle je zpěvačka Megan Moroney. Jo, tohle věc se docela baví. No a teď už je zase trošku takový klídeček, věc, která se jmenuje Painted You Pretty. Toto je Hudson Westbrook. Současná věc, která postupuje žebříčkem

No tak je docela zajímavý sound a přitom je to rok tedy 2016. Tohle je Thomas Red. Hodně úspěšná věc v žebříčkách v Americe. No taky předposlední věc ode mě pro vás.

poslední věc se obstará už teď multi-instrumentalista, který se jmenuje Hunter Hayes. Tato ukázka I Won't Crazy. Taky už je starší věc. Taneční to záležitost, aspoň co se týče kanceláře.

velký tlak a tady Hunter Hayes na závěr ACX, American Country Express. Moji milí, v neděli ve 20, v sobotu v 10, to jsou časy na Color Music Radio, taky tenhle pořad běží na rádiích Amerikána Sázava. No a jinak, moji milí, pokud posloucháte v premiéře, přeju krásnou noc. No a pokud v repríze, tak krásný víkend, tak je fajn. No a tě fajn tady každopádně, mějte se krásně, čus.

0: It's a girl, T-I-M-A. It's Tifa representing.
1: Best in reggae music. Stay tuned. Tut-tut-tut.
2: Příjem, dobrý večer. Čerstvé vydání The Music Reggae Session. Výlet do Karibiku právě startuje. Od mikrofonu srdečně zdraví Lukáš Kolíbal a na úvod Dwayne Stevenson.

Jo, tenhle song pravděpodobně znáte od Genesis. Tady v reggae podání Dwayna Stevensona na rhythmu, který se samozřejmě jmenuje Think Twice. A existuje na něm hafo moc povedených verzí. Dwayne Stevenson nahrál jednu, přímo ten cover toho originálního textu, ale pak je tady třeba Luciano nebo taky Fantan Moja, kterýmu bych rád věnoval dnešní úvod.

I can, you can. Message o porozumění, o spolupráci na Rhythmu Think Twice, tohle byl Luciano Messenger a teď už slíbený Fantan Mojo, který žil před pár dny, měl pohřeb. A na tomhle rytmu nahrál velikánský hit jménem Rasta God Soul. Rest in peace, Fantan Mojo.

Fantan Mojia se narodil jako Owen Moncrief 5. srpna 1975 v St. Elizabeth na jihozápadě Jamajky. Vyrůstal na venkově a než se začal živit muzikou, vystřídal řadu manuálních prací, mimo jiné myl okna nebo pracoval jako pomocný dělník. Ještě když chodil do školy, zkusil prorazit v talentových soutěžích pod jménem Matkila a pomáhal tahat bedny třeba u sound systému Kilimanjaro. První vlastní studiovou příležitost s ním natočil Tristan Palmer a byl to song jménem When I Rise. Ale až teprve setkání s Joe Bogdanovičem a spolupráce s jeho labelem Downsound Records mu zásadně odstartovali mezinárodní kariéru, která z něj udělala jedno z nejvýraznějších men jeho doby. A mluvíme o době začátku nového milénia, kdy se na Jamajce rodila velká nová vlna conscious reggae. Vedle Fantana právě Luciano, Sizzla, Caperton, Lutan Faya, Turbulence, I Wayne nebo Jamason a právě Fantan Mojia. A takže tehdy vlastně Fantan přišel s několika hity, který dobře tady zarezonovali, nejenom na Jamajce, ale potom i obecně ve světě reggae. A měl takovou zajímavou signifikantní, takový zajímavý poznávací znak, že vždycky, když přiběhl na pódium, tak měl baťůžek, jako kdyby šel po horách a jenom si odskočil na to pódium, dal tam svůj message a zase šel dál. A měl nádhernou energii, velmi pozitivní, velkou sílu měl ve svém hlase a zároveň měl velmi uvědomělý texty. Rastafarian, Bobo Dread. A měli jsme možnost toho zažít i v Praze někdy, když to bylo 2012, jo, za doprovodu rakouských kapely House of Rhythm a taky polských doprovodných zpěvaček iGrades dorazil do pražského Lucerna Music Baru a společně s ním tam byl I Wayne. Moc rád na ten čas vzpomínám a právě tehdy už měl tyhle ty velký hity jako právě Rasta God Soul nebo Stronger nebo Stay Positive a další. Vám už měl teďka tady dávno hrát jeden z těch songů, jenomže se nepustil, takže technika si zase vzala slovo, že to dneska bude celý trochu spontánně, něco trochu jinak a nicméně trošku jsme ochutnali aspoň z prvního tracku, z toho jeho největšího hitu a dodávám ještě co, že se to vlastně stalo, protože on by teďka teprve v srpnu slavil 50. narozeniny, takže vlastně velmi mladý interpret, nicméně 14. července opustil hmotný rozměry po nějakých zdravotních komplikacích, které se mu už nějakou dobu táhly, které souvisely s jeho srdcem. Takže odešel 3 týdny před svými 50. narozeninami v Kingstonu v nemocnici vlastně těsně po návratu z koncertu ve Spojených státech a zároveň těsně předtím, než měl letět do Evropy na vystoupení na německém festivalu Reggae Jam, kde mu udělali velký tribut, potom postavili mu tam sochu a dali tam speciální set s jeho songama, protože ty jeho songy vlastně dá se říct, že jsou velmi nadčasový a chytlavý i 20 let po jejich vzniku a podle toho se pozná prostě z mýho pohledu kvalitní muzika, že vás osloví bez ohledu na čas, kdy to zrovna posloucháte. A uvidíme, jestli se nám teďka pustí ten playlist znova, aby jsme si pustili od Fantana ještě něco. Teďka v premiéře, která výjimečně probíhá v neděli 16. srpna 2026 výjimečně, protože normálně ty premiéry jsou vždycky v úterý večer, ale někdy se stane taková situace, jako právě třeba dneska, že konečně můžu odvysílat naživo a právě v neděli večer a nejde to v úterý. Takže to posouváte v úterní repríze, tak srdečně zdravím a teď už zase bude po takový prázdninový jak se tomu říká prázdninovýmu programu tak už zase bude intenzivnější, pravidelně jednou týdně Reggae Music tady u nás na Koloru, buď v neděli večer po 22. hodině nebo v úterý po 21.
Každopádně tady Fantan Moja Tribute.

Tak, další z velkých hitů Fontana Moja jménem Hungry, popisujícího realitu mnoha lidí nejenom na Jamajce a v zemích takzvaného třetího světa, že prostě mají hlad a papírku, za který by se mohli koupit nějaký jídlo, je málo. A Fontan, stejně jako vlastně mnoho dalších reggae interpretů, jsou samozřejmě s sociálním hlasem Ghetto Music. A vlastně do téhle party spadá i následující song, který můžete stáhnout na jamajský government a stejně vlastně tak asi mnoho dalších zemí po světě, Corruption.

Další z velkých hitů Fontana Mojo, který mu věnujeme úvod dnešního Jam Music Reggae Session, na Build the Great Man duet s Jack Jurem. A tady mám ještě jeden, vlastně dva kousky mám před sebou z jeho tvorby, který bych rád představil posluchačům Glory Music Radio. A pořadu Jam Music Reggae Session, tenhle song se jmenuje Hail the King, začíná v rytmech Naya Bingy, který má Rastamani používají pro svoje bohoslužby.

Hail the King, tak se jmenuje jeho velký debutový album z roku 2005, na kterém najdete mnoho z hitů, který jsme si teďka zahráli. A já přidávám ještě jeden love song, který možná mnozí neznají, nicméně ho mám na sedmém palcovém singlu a do dneška mě hodně baví. Love Grows, láska roste. A přesto, jak jste slyšeli, jakou měl kadenci, když zpíval o korupci, když zpíval o tom, jak jeho kámoši mají hlad v getu, tak najednou střihne takovýhle love song, tak Fanta měl široký rozpětí, velký srdce. Tak vzpomínáme s poděkováním za všechnu jeho skvělou muziku. All lovers get ready.

Fantan Moja, věc jménem Love Grows. Přidávám ještě jeden song. How can I be ungrateful? Jak bych mohl být nevděčnej? Duet se Zarebem.

0: Jo, ještě jeden pozdrav od Fantana pro posluchače Color Music Rádia.
1: 90.7 FM, Lord, Lord, Lord, Fantan Moja represent.
0: Tak, to byl tribut pro Fantana Moja, kterýho žel už nový songy neuslyšíme, nicméně zůstalo tu po něm pěkných pár hitů, tak aspoň ochutnávka jeho tvorby v uplynulý půl hodině na Color Music Radio. A teď se dostáváme do dalšího segmentu, který se věnuje novým albům. A teď v pátek 14. srpna vyšlo nový album od jamajský Rastamanky, který se přezdívá Faya Muma, neboli Ohnivá máma. A řeč je o paní jménem Queen Afrika. Mimochodem dcera legendy ska Derricka Morgana. A ta vydala nový album, který se jmenuje Bread of Life, neboli Dech života. A já vám pustím několik ukázek premiérově na Koloru. Právě teď a tady. Doufám, že máte volume doprava, protože tahle muzika to potřebuje pořádně oroštovat. Teda, ne, že potřebuje, ale bude to líp rezonovat.

0: your head.
1: Pram, pram, pram, pram, pram. Nový album, čtvrtý studiový album Queen I'm Freaky, přezdívaný Faya Muma. Na této desce spolupracovala s producentem, který se říká Junior, nebo který se jmenuje Junior Brown a říká si I Am Na Rush. A zároveň na tom spolupracoval i Steven Raga Marley. Na této desce Bread of Life najdete 13 songů a i několik zajímavých hostů, nicméně Afrika v tomto případě vsadila spíše na přátelé, než na to, aby tam zvala nějaký velký jména. Třeba na té předchozí desce hostoval Damien Marley. Tady se objevuje vlastně jenom Imeru Tafari a Tanzi ve verzi, nebo v songu New Version of Me. Jinak je to vlastně čistě o vokálech a textech Queen I Freaky. Tohleto album je úplně čerstvá novinka. Vyšlo 14. srpna 2026, to znamená, jste první v českém éteru, kdo toho slyšíte teď a tady. A velký album release proběhne v Londýně v Jazz Café 25. srpna, tak kdybyste měli cestu kolem Londýna, tak můžu doporučit, protože Afrika je dlouholetou stálicí mezi jamajskýma Rastamanama, která reprezentuje ženskou consciousness a taky ženskou sílu a integritu, protože právě Afrika se za celou svou tvorbu vlastně nemá problém vyjádřit jakoukoliv nespokojenost s tím, co se třeba děje v rámci systému nebo v rámci nejrůznějších situací, které se děly třeba na ostrově na Jamajce a vlastně velmi kritická k třeba k politickým událostem tam nebo k biznisu skupování země. To je takový velký téma teďka na Jamajce, že vlastně domorodí obyvatelé mají čím dál tím méně možností, kam jít na pobřeží k moři, protože ty dobrý lokality, nebo kam byste šli k moři, tak jsou stále více skupovaný zahraničníma investorama a vznikají tam hotelový komplexy a místní prostě mají smůlu, nemůžou se dostat na to, aby se šli vykoupat nebo strávit odpoledne u moře, a to je jedna z věcí, s kterýma se samozřejmě potýkají místní a moc se jim to nelíbí. A právě Queen Afrika byla už před lety vlastně jedna z prvních, kdo byla velmi kritická k tomu, co se děje třeba na západě ostrova v Montego Bay, z kterého se vlastně stal takový hodně velký hotelový resort, trošku odtržený od toho zbytku Jamajky, od té reality Jamajky. Nicméně její nový album, to už je pár let od toho posledního, myslím, že minimálně třeba 5 let poté, jsem nadšený, protože to album je pestrý, má zajímavý zvuk a jak už jsem říkal, spolupracoval na něm i Steven Raga Marley. A já vám dám ještě 2 ochutnávky. Ten předchozí song, ten byl o My High Grade, což myslím posluchači tohoto pořadu, anebo ti, kteří vědí, proč máme volačku 420, tak vědí, o čem byl ten song. Pro vás ostatní to můžeme nechat v náznacích. A já bych vám z té desky rád pustil ještě 2 věci. Jedna je na téma toho, co se děje ve světě, a ten song se jmenuje Change the World, proměnit svět, a potom vám dám ještě první single z této desky, který na tom albu najdete jako úplně poslední track, a který se jmenuje Lucerna nebo Lantern, v jamajském patuá psáno Lanton a Lantan, který přináší světlo i tam, kde je stín a kde je dobrý si na věci posvítit, abyste viděli, jak se věci opravdu mají. A právě Queen Afrika je dlouholetou, jak už jsem říkal před chvilkou, dlouholetou propagátorkou toho, aby se věci říkaly na rovinu. Tak pojďte si pustit ještě 2 ukázky z tohohle z Brusu novýho alba a pak budeme pokračovat v dalších tématech, protože jsou tady další zajímavé nahrávky, brand new, a je tady taky velmi zajímavý festival už příští víkend v Bratislavě, který určitě dobrý zmínit více do podrobností, a když vyjde čas, tak bych rád ještě zaspomínal jednoho velkého veterána jamajského roots, reggae a dubu. O tom za chvilku, posloucháte Color noční speciál Jam Music Reggae Session.

Tohle věc mě hodně baví, Lantern, Lucerna, a la Queen Africa z jejího zbrusu novýho alba jménem Breath of Life, který jsme si premiérově dali právě teďka, aspoň v ukázce. A po královně Africe z Jamajky si dáme teďka královnu Omegu z ostrovu Trinidad a Tobago. Ale vy správně slyšíte pánský hlas, protože to je nový single z alba jménem Gratitude, který poslední srpnový pátek vydává Gentleman z Kolína nad Rýnem. Zajímavý comeback týhletý legendy evropského reggae. Pár singlů už je venku a musím říct, že tenhle ten úplně brand new mě hodně baví a hostuje v něm právě Queen Omega. Takže Pull Up The Tune, Straight From The Top. Další premiéra. Právě teď v éteru Color Music Radio. Big Up Yourself, Gentleman, Queen Omega.

Jo, gentlemen, nový album Gratitude vychází 28. srpna. A kolik, 4 roky od jeho poslední desky Mad World. Tak dáme ještě jeden z těch nových singlů, který už jsou venku, konkrétně je to 5 songů. Tenhle ten se jmenuje Never Fail. Aby jsme se nebáli chybovat, protože i to je lidský součástí naší zkušenosti, našeho růstu, vzdělávání. Co na to řekne gentleman sám. Ototil, mám Big Up Yourself. A?

Jo, Gentleman a Rhythm v produkci Dona Corleoneho. To je hvězdná spolupráce a ukázka z chystaného alba od Gentlemana jménem Gratitude. Poslední pátek v květnu, v srpnu 28. A stejný den vyjde ještě jedna zajímavá reggae deska, Love and Energy se to bude jmenovat, a jejím autorem je Kimani Marley. Toho 28. proč takhle někdo na konci srpna vydává desku? Jeden z důvodů může být to, že když se chcete přihlásit do Grammys, tak oni referujou právě k deskám, které vyšly do tady tohle data, do posledního dne měsíce srpna. To znamená, pokud se chcete ucházet o Grammy, který vyšly, který se budou dávat příští rok, tak právě musíte to stihnout do tady tohle data, tak to může být jeden z důvodů, anebo prostě, abyste měli co poslouchat na podzim a neměli debku z toho, že začíná školní rok, kdo ví. Každopádně Kimani Marley vydává svý 8. studiový album po 10 letech. A na té desce najdete jednak songy, které už vyšly, All This Love, New Creature, anebo taky track Love and Energy, v kterém hostuje Aiba Mara, Lutan Faya. My jsme si některý z nich už hráli, takže teď jsou venku dva nový singly a aspoň jeden z nich bych určitě vám teď chtěl pustit. A jmenuje se A Little Bit s podtitulem I'm Okay. Kimani Marley, brand new, on je přezdívaný Maestro, jako koštujte.

Tak a teď jsem zjistil pro mě velký objev, že ten stejný den, 28. srpna, vyjde taky nová deska Kabaka Pyramida, což mi trošku hodilo vidle teďka do dramaturgie, kterou jsem teďka chystal, protože jsem vám chtěl pustit od Kimaniho ještě song z Proto Jam jako pozvánku na Uprising, poslední srpnový víkend. A protože už tam kdysi vystoupil, právě společně s Kimani Marlim si tam tenhle ten song dali naživo, velký hit jménem Rasta Love. Starší kousek. Ale protože tam přijede s novým albem The Art of Acceptance, takže se teďka odskočíme k Uprisingu a pak se ještě vrátíme k dalšímu novému chystanému albu od Kabaka Pyramida. Vy posloucháte noční živý vysílání session na Color Music Radio. A proč jsem začínal dneska trochu později než obvykle, tak přestože v premiéře je za 5 minut 12, tak si ještě aspoň tu půl hodinku dáme. A kvůli těm novinkám a taky kvůli vzpomínce na Yabby U. To byl Yabby U, dozvíte se za chvilku, ale teďka půl up the tune. Kimani Marley a Protože a za chvilku pár slov o Uprisingu. Poslední srpnový víkend.

Tak to byl velký hit ve spolupráci Proto Jay a Kimani Marley. A už tady otvírám vizuál k letošnímu uprisingu, což je samozřejmě velká událost v Bratislavě už hodně let. Letošní program je opět velmi pestrý, mezi headlinery najdete kubánský Orishas, Gogol Bordello, Masta Ace, za drum and bass Andyho C, ale pro dnešní session bych hlavně chtěl mluvit o těch reggae interpretech a headlinerem bude Proto Jay a jeho kapela Indignation a potom taky francouzský Dub Inc. A v neposlední řadě pro mě velký headliner letošního ročníku je africká legenda z pobřeží slonoviny Tiken Jafakoli. A právě od něho si dáváme teďka je věc, která se jmenuje Ue Sketuva. Takže aspoň trochu frankofonního reggae právě teďka v podání Tiken Jafakoli a potom ještě Dub Inc. A pozvánka na 28. a 29. srpna do Bratislavy na

kapela z francouzského Saint-Étienne, Dub Inc., nebo taky Dub Incorporation. Vystoupí na Uprisingu v Bratislavě a to bude nádherný. Řadě doporučuji, stejně tak jako koncert Tyken Jaffa Coli. Co se týká reggae men, tak vřele doporučuji taky Hempress Sativu, která tam bude se svojí kapelou. Na jaře byla v Praze s Paolo Baldinim jako Sound System Show a s kapelou bude právě na Uprisingu, tak obojí rozhodně stojí za to, protože Hempress patří mezi přední jamajský DJky v tom jamajském slova smyslu mikrofonu. Tak okoštujte něco z jejího nového alba, který vzniklo právě ve spolupráci s italským Paolo Baldinim. Tato věc se jmenuje Marching Out

Jmenuje Sativa. To je jeden z velkých důvodů, proč zvažuji, že se do Bratislavy příští víkend vyrazím vlakem. Z těch dalších jmen Generation, Scaramucci z Manu Digital, bude tam Kongonaty, bude tam Aphrodite, budou tam Little Sound, budou tam Omega Nebula, Vibronix, Reggae Roast s Horsemanem na mikrofonu a ze slovenských třeba Medial Banana, AMO, Vec, Gleb, Strapo a Bitman, Mojareč, Karlo, Fobia, Kid, Lejlofaj, mnoho dalších. Tak tip pro vás, Uprising 28. 29. srpna. A vězte, že teď o následujícím víkendu, o jeden víkend dříve, to znamená, že teď už za pár proběhne znovu obnovený hip-hop camp, který se přestěhoval z Hradce Králové do Plzně a po x letech se vrací do hry. Má moc hezký program, bude tam Alchemist, který před pár dny vypustil nový single s Erikou Badu. Bude tam Freddy Gibbs, budou tam Loop True Progress, Onyx, Master Ace, hafo dalších, hiphopcamp.cz, tam se dozvíte všechno ostatní. A teď už teda to slíbený třetí album, který vyjde 28. srpna, Kabaka Pyramid. Můj hodně oblíbený jamajský DJ, lomeno rapper, lomeno sing J, lomeno zpěvák, Breda Famana Damada. A po čtyřech letech od Kontraband, desky, za kterou dostal Grammy, vydává novinku právě 28. srpna. Znova na labelu Ghetto Youth International, to znamená, že v tom má prsty i Damien Marley. A venku jsou zatím dva singly, From Where They a Rotation, který produkoval Fat Babs. Takže tune in, tune in, tune in, Big Up Kabaka.

Accurate, very, very nice. Kawaka Pyramida, dva nový singly From Where They Are Rotation, ochutnávky z nový desky, která spatří světlo světa už za dva týdny, 28. srpna společně s novým albem Kimani Marleyho anebo Gentlemana. Všichni tři se soustředí právě na tenhle poslední pátek srpnu, kdy zároveň v Bratislavě bude probíhat Uprising Reggae Festival. Tak tolik, co se týká nových věcí, nových alb. Mám tady pro vás ještě jednu novou událost, kterou bych určitě rád teď zahrál a zmínil, a to je sice Sean Paul, který vypustil minulej týden, nebo tenhle týden, prostě před pár dny, vypustil novej song ve spolupráci s King Jamis, což je dost zajímavá kombinace, protože King Jamis jsou legendy jamajského Foundation Dancehallu a právě tohle ten label přišel v roce 1985 s prvním digitálním rhythmem, který vytvořili na klávesky Casio, a ten rhythm dostal název Slang Tank a odstartoval revoluci v jamajské muzice, která do té doby byla vlastně hraná živýma nástrojema, a najednou tady přišel takovýhle programový rhythm, který zbořil dancehall tehdy v tom kleši, v kterým Jamis to pustili, a zároveň rhythm, který obsahuje mnoho slavných verzí od Johnnyho Osborna, Wayna Smitha, Nicodemuse, Supercata, Ninjamana, Shabarangse, Buju Bantona, mnoha dalších. Prostě verzí na Slang Tangdu jsou stovky, dost pravděpodobně i tisíce. A ten rhythm měl premiéru v roce 1985, to znamená, letos je to 41 let od první verze Slang Tangu. Dobrá příležitost si ho připomenout, ale nebudeme si hrát ty klasiky, zahrajeme si úplně novou věc, a proto jsem zmiňoval jméno Seana Paula a spolupráci King Jamis a Sean Paul, protože Sean Paul nahrál na tenhle klasický rhythm velmi chytlavou věc, a jsem rád, že vedle té popový mainstreamový tvorby nezapomíná na svoje originální jamajské kořeny. Takže nejprve vám dám ochutnávku, jakže zní ta instrumentálka, pro ty, kdo nevíte.

0: Takže originál Slang Tank v takovémhle chytlavém podání. Tohle byl pozdrav od Johnnyho Osborna, který na tomhle rytmu má slavnou věc jménem Goodbye, Goodbye, Goodbye, Goodbye, Goodbye Number One, což si mimochodem potom později vypůjčili Arrested Development pro svůj hit People Every Day. A my si teďka dáme konečně tu verzi s Seanem Paulem, která se jmenuje Stand On Business. Premiérově na Koloru, právě teď a tady.
1: King Jamis, not necessity, never counterfeit.

Jo, hezky, pěkně, co? Novej Sean Paul na rytmu od King Jamis. A tady další novinka Christopher Ellis v produkci Damiena Marleyho. A ještě se na tom podílel Shaya Kur, což je baskytarista Marleyho kapely. A zároveň syn legendárního spoluzakladatele kapely Third World. Nový song, který se jmenuje My Sound, který má i videoklip, vyšel teďka v průběhu léta, takže pull up. Blížíme se do finále dnešního Jam Music Reggae Session. Live and direct.

Christopher Ellis, syn legendárního Altona Ellise a jeho nový single jmenuje My Sound, který produkoval Damian Marley. A když už zmíníme Damiana, tak si od něho dáme teď z Brusu nový kousek Hostovačku na novém albu jamajskýho Masiky. Sáno Masicka. Přezdívám mu jsem tam Mastička, ale on vyrostl neuvěřitelným způsobem. Jedna z, velká, z velkých hvězd současného jamajského reggae dancehallu a vydal teď před pár dny z Brusu nový album jménem Forever Rain. A hned úvodní song je právě s Damianem a jmenuje se One Psalm, neboli jeden žalm, nebo první žalm. A my se ho dáme premiérově právě teď na Kloru a ještě dvě ochutnávky z této nové desky.

radě. Tak, velká událost ve světě jamajského dancehallu. Masika vydal nový album jménem Forever Rain. To album včera mělo velký křest v Brooklynu, v Berkeley Center, vyprodaná událost a spousty vzácných hostů na mikrofonu. Dáme ještě aspoň dvě ochutnávky z této nové desky.

Yes, Masika z Brusu novýho alba a poslední ještě na podobnou notu, ještě tady mám dva songy, dva nový singly, když už jsme v tom. Christopher Martin, Ova Yasa na Rhythmu Surato. Pak je tady ještě jeden novej popkian. Ve finále Jam Music Reggae Session pro dnešní noc. Ještě trošku z Brusu novýho dancehallu. Yeah.

Jo, Surato Rhythm. Vyšel 14. srpna, to znamená teď v pátek, takže vlastně úplně brand new premiéra další. A na tomhle rhythmu my jsme si dali Christophera Martina, ale z dalších verzí je tady třeba Iwata, Radical, Rudling, Trilla Rush, Rick Rock, Kiprich, Quick Cook, a nebo Gypsyan. Kterýho jsme si dali teďka kousíček, ale dám přednost Rick Rockovi. Aspoň kousíček, poslední ochutnávka z tohohle rhythmu. Tenhle song se jmenuje Follow Me, tak kdyby vy jste chtěli followovat tenhle ten pořad jako VIP, tak herohero.co/admiral Kolíbal. Kde už zítra najdete celý set, žádný sestřih, ale celou verzi. Plus tam přidávám sem tam i nějaký bonusy a najdete tam celý archiv minimálně za rok zpátky těch Jam Music Reggae Session, který můžete poslouchat nejenom v noci, ale kdykoliv sám za mané. Takže herohero.co/admiral Kolíbal. A případně mě můžete followovat i na Instagramu jako Admiral Kolíbal nebo jammusic.net. Ale když už teda zmiňuji Jam Music, tak to není jenom sociální profil na sociální síti, ale hlavně web, který pro vás tvoříme už 25 let na adrese jahmusic.net nebo .cz, psáno jah music, jakože boží muzika na netu. Tak a Pull Up The Tune, Rick Rocku, sorry. To je verze na Suratu, mě baví víc než ta Gypsyanova. Tak na závěr.

To už vlastně veterán jamajského dancehallu, když vypadá pořád mladě. Watch That Pre se jmenovala tato věc na rytmu Surato, který vyšel teďka v pátek na labelu Jelly Records. Z Jelly Records bude ten poslední song, který nahrál Popkian, který se jmenuje Comments. Surato vyšlo na labelu Cycron Entertainment ve spolupráci jak 101 Music. Takže poslední sank dneska bude dancehallovej a nakonec tribut pro Yabiyu si schovám na příště. Ještě jednou připomínám Uprising poslední víkend srpnu, případně předposlední víkend srpnu Hip Hop Camp u Plzně. Těším se na vás zase pravděpodobně příští neděli v premiéře. A nebo ve repríze v úterý od 21. hodiny dáme minimálně 2 hodiny se střih z té dnešní premiéry. A nebo herohero.co lomeno Admirál Kolíbal, tam si to dáme full play. A taky se můžeme slyšet v rámci poledního menu v pondělí čerstvý menu. Už od 12. hodiny a i tam určitě zazní nějaký reggae a dancehall. Spolu s další muzikou, protože na světě je spousty skvělých muzikantů, který bych chtěl podpořit. I v tom světě plným umělý inteligence, která to do nás sype ze všech stran. Tak o to víc cením produkci, kreativitu, tvořivost, pracovitost. Přeju dobrou noc, od mikrofonu se loučí Admirál Kolíbal. Budu moc rád, když mi dáte nějaký shoutouts na lukas@radiocolor.cz, případně Instagram Admirál Kolíbal nebo Color Music Radio a nebo Instagram lomeno jammusic.net. Nebo se rovnou předplaťte special na herohero.co lomeno Admirál Kolíbal. Salut, dobrou noc a bezpečné cestování. Tady u nás konečně po hrozně dlouhé době prší a je pořádná bouřka. Myslím, že celá republika potřebuje zalejt.

0: to.
1: Jo, jo, jo, no abyste měli představu, kdo to byl Yabby Yu, tak na závěr, tečka. Tento pán by oslavil 80. narozeniny před pár dny, kdyby tady ještě byl. Velká legenda roots reggae a dub music.

v neděli 23. srpna od 22. hodiny. Krásnou dobrou noc, jeďte opatrně a těším se na vás pravý poledne s poledním menu.

eyes on you. I'm gonna jump out the bushes and grab you.